tak sladko, jak bolno, hořko nám bylo, tak sladko, tak bolno, hořko a milo, co křídel, co zvonu, z Varšavy domů a v srdci zas místo.